mráz držím v dlaních. Svět zůstal stát. V hodinách raných nemohu spát. Jediné slůvko rozdělilo nás. Říkala jsem ti mluvko a pojednou je tu stícha hráz. To ty jsi se rozhod jako muž a pravý chlap a řekl si rozvod, nechci jít dál podle starých map. Už ani nevím, kdy to bylo. Přišlo to jako malá smrt. Nejspíš byla zima, venku lilo. A jestli v nás z naší lásky zbylo aspoň čtvrt, tak teď nezbylo už vůbec nic, jak po světle letních létavic. Jen to jediné slůvko. Rozvod.

kuchyni i tam venku za oknem v rozlehlém vnitřku domovního bloku panovala už skoro úplná tma, ale u Denku přesto ještě nerozsvěceli. Otec nebyl doma, měl odpolední službu a vrátí se až někdy před půlnocí. Maminka poslouchala jakýsi hudební pořad z rozhlasu a Vláďa mrzutě zíral z okna do spleti stemnělých dvorků a zahrad. Hodiny na stěně jednotvárně tikaly a někde v hlubinách domu plakal čísi děcko. Vláďa neměl rád tyto tísnivé chvíle podzimního stmívání, při kterých se nedalo nic dělat, než čekat, až se ještě více setmí, aby se už vyplatilo rozsvítit. A v této hodině, ba vlastně v této minutě, se začalo zvolna a nenápadně tkát předivo zvláštních událostí, jež měli Vláďovi neuvěřitelně poznamenat celý jeho další chlapecký život. Mnohem později, když dnešní soumrak i večer byly už dávno prožity a nenávratně se propadly do minulosti, častokrát Vláďa rozechvěně vzpomínal na dnešní pochmurné a smutné stmívání, které bylo vlastně začátkem všeho toho, co přišlo potom. Seděl právě s tváří přitisklou na sklo okna a díval se ven, rozmrzen svým nuceným nic neděláním, a povšiml si náhle čehosi podivného. Z levé strany bloku domů, z kterého si okna či snad pavlače, šlehl občas do hustoucí tmy záblesk světla. Někdy delší, jindy kratší, zřejmě baterka. Kdo si to tam hraje? A zas, a zas. Ale pozor, vždyť je to Morzeova abeceda. Někdo tam asi, ale ano, na protilehlé straně bloku, tedy po Vláďově pravé ruce, tam kdo si světelné značky přijímá v jednom z osvětlených oken. I odsud občas vyšlehne záblesk. To na znamení, že ten někdo, ten neznámý příjemce, správně zachytil a rozluštil slovo zprávy. 99 chlapců a děvčat ze 100 by zcela určitě mávlo nad světelným rozhovorem dvou neznámých osob rukou a civělo by dále do tmy dvorů. Ale Vláďa nebyl jedním z těch 99. On byl tím stým. Byl přemýšlivý, zvídavý, čilý, bažící po příhodách a dobrodružstvích jakéhokoliv druhu. A Morzeovka pro něj není španělskou vesnicí. Kdo a co si to povídá světlem tam venku ve večerní tmě? Vysílání bylo pomalé. Vysílatel nebo příjemce asi nebyl zběhlý v Morzeovce. Vláďa chytal písmeno za písmenem pohodlně, bezpečně a byl čím dále tím více napjat a vzrušen. Tmou do protější stěny domů podivná zpráva. Musíme zatím skončit s cestami tam nahoru. Je to velká škoda, protože hrozí, a pak se vysílateli asi něco stalo, protože záblesky světla náhle ustaly a v matně osvětleném okně asi schodiště domu se pohybovaly obrysy jakýchsi postav. Marně tam příjemce posílal přes celou šíři dvora své dotazy a výzvy, aby vysílatel pokračoval ve své zprávě. Už ani písmenko, ani jediný záblesk nedostal v odpověď. Maminka vstala od rádia, hudba skončila, rozsvítila žárovku.
Vláďovi oči, zahledené do tmy dvora, si bolestivie zvykali na oslnivý svit stovky svíček.

není, mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, dnes nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se